To by hižo Eric Church pola nas v programie a štú hevakište na nás dženca rano čaká jedna čepa pečiche. Vo ľubosti na vúce spieva dženc rano Steffen Kostoš. Hoboske svoa má za nás Mario Hess. A vo dživách mie s nami spieva Hubert Kola. Všetky toto titule slyšíte hač do šestich našim programie. Srbský rozvoz praje do baranie.

0: Česač menšino do napo šestčichie. V Voklicach běše čera prinja stacija letošie Zadkula Beach Tour. A nedom je sta ľudži přišlo. Zadkulario su prinji raz moto za kúždu staciu podali. A v Voklicach se čera vuladal písané t-shirty. Beno Šota, bytam a to rozkvače.
1: Triko brazilskie, argentinskie, vizotež nemskie a vele druhých se uleda v Voklecach. Tema tam bieše, ladajo na svetové mištovstva, kopajnce, trikoje. Česatky tajky se na Voklečanským športnišču uledao.
2: Hajem smo boli se s ministrantami v Rome, a tam smo videli taký fajn alles Roma triko, a tam si ja môj brat nutšli a mus na kajli ten triko echt fajn upadá. A potom sme si kúpili.
3: Musíme boli, že sme ju zhotru v Barcelona. Už ona tam je na Lutobor. A potom si ja do tejko triku šopa šo. Tam si také staré retro dávali. A potom si tu nupo, tak už ja Ronaldo cool nechám. Ja som tu tam on Ronaldo, z brazilské.
4: A ja mám jen triku zotvané, keď sme si extra za Highfield Festival 2024 činštali. A tam som jedna malká skupina od Voklečanských hinili. A ste mi tam Voklečanský logo horeka, naše meno, aina lítva, ký sme si upotali.
1: Po všetkole beach volleyballového turnéra sú sa potom šíce se svojim trikóom za foto zestupali. Potom pak ďže dále. V finálu bešte mústve Kokos, vokovo Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze a Živia Mešenca mústvo Manuela Šote. A tuta Mešenca bude na koncu najlepša čera.
5: Ja v Praju smo jara vojovali, a tež smo ročo leželi, smo dali činili, a všetci dali vojovali. A naša mentalita dženca jara dobra boha, a to ja si musu z toho lasu dobu dženca.
1: Koncentrácia je trebna po 4 hodinách rača, však ove Voklecach vecik tež ište tun, abo tam nebúl prečtuješe.
0: Nitko pak mira so šitze hižo na přichodnú stáciu menúce Ralbicach a tež tam maja moto menúce genčpú potom mačo si přichodne džen zraštič 19. a 19. leta. Přichodne ponželu sa tam po takým Ralbicach raje.

če sa čminčinu po na po 6 či 5 hodín 43. A tu sa naše pokyvy. Do nového týždňa štartujeme vyzotýž zase s dosť termínami. Tak je dženca od 4 do 7 dživanička tykania pačerju za vojerovskú rijuvanskú drastu. Dže? Vizo vojerecach a to domovinským domie je to na Drežďanský. Domovinská skupina Pančice Kukota zatka so dženca na večer pečich k rečeniu při pomniku Čižinského v Lipju. Přichodnú riečnú hodinu má vopedlarský policist Andrej Kober a to dženca času od 4 do 6 v domie záhradnického zjazka Pančicach Kukovie. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu záhradnického zjazka při kloštorské volže sče dženca na zjavné záhradovanie doli naprošený. Od večera na posledných tam diskutuje a to na tému od Brunicového regiona k zakečovanskému miestnu. Kajke je v uviče ve Vúžice. Dženca večer na posledných lenie to bude. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetijski zbirku Serbski muzeju. Votmove na tute a dalše zajímavé prašenja, te nadejdeče Jutce Serbski muzeju. Poskyt k vrede Zorabistika Popuču Serbsko instituta je na jutsiši srede zvisku za zariadovanjom Koficjoch pod hesvom Zvúžice do sveta Serbsi misionárojo je tema. A staviznáka Serbského instituta, doktor Lubina Malinková, o tom přednošuje.

0: 6 menšin in der 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Toto je mađenca Cornelia von Rutendorf, Przewoski.
2: Kúšte ranje, když ládam s voknom, víču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživava, so je hišče tam. Tajke stare a vohidne štomisko, a na zimu nie je ani jabuko mio. Nie môže dať tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekne. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblickým přirunovaniu vo Figovcu bylo. Von nemie ješe žane pôde, a lúčo diskutovachu hač dörpia jeho porubač abo nic. Nitko sem kúšte ranje viesova, když vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, když lúčo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenie mi vlieču, starosču so, když mrus roze. A čehodla? Tuta stara jabučina má na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavie. Na jich pôdach dobyče jich poznač. Zvonkovný napolad môže nás zamilič. V kotrych situáciách a pola kotrych vecov, pola kotrych lúči trebače v čerpnosť a dysoto vúdani, zčerplivý byč.
0: Nábožné svo k dnemi šedženca na doku a zamujtosti srbsko-evangelsko zjazka Cornelia von Rutendorf-Przewoski.

0: Cywu noc spiewasz Michał Cysz, a noc netko nimo z dybką na posadmichie.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie.
3: We Woklicach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bičtury 2026. Mustu od živija Mišinca vokova Manuela Šoty je čera finalu přečivo mustu Kokos z Matejom Koberom a Matejom Nukom dobiva. Doromade vosomnače mustu bě štyrioch štaflach rao, vjace hač 200 posta ľudži bě na športnišče přišlo. Vjacore džesatki rajeriju a přiladovariju je si s dobom triko zdrasčivo, to bě šemjenujcu moto čerovšie stácie ve Woklicach. Jako přichodne náriđe sú Ralbičinjo, tam je heslo stácie 1990. leta. Menšinová rada Nímsky je víta rozsud zviazkové rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škitač. Janik Vůčer má nadrobnosti.
4: Kajž menšinový sekretariat zdjeli, je rada prostvu viacoroch zviazkových krajov, mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštejnskeje, zajš v piatk přiuzava. Gremi namovia s tem zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnemu vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajič. Konkrétne nimaja so zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov jako škitná marka zapisač moc.
3: Menšinová rada Nímskeje, kotrež přisúšeja Danojo Nímskej, Frízojo, Sintojo a Rumojo kajšti Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Šprevinu drohu mes Šprejicami a Novým mestom gmene Šprevinu do netvária. To je zariadnické súdnictvo Drežana včera rozsudživo. Viacori v obsidžeriu ližunosťu a přírodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budyšin skoržili. Po ich mieneniu by plánovaná droha menehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přívozovariu je nová droha porno tomu lepší zvisk k industrijnemaj steni šomaj hamore a čorni pumpe. V okres Budyšin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách osudžiť. Kuloska Kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zvote vopismo udobila. Minené týdžin je Nímsky klebový institút Budyšinie na pústa všelakých klebov a cautu prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budyského a zorelského okresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přizivivo. Kupkec pekarnia vudoby si s rožkovým a ponožitným, rune tak kajž s dvojnými cautami zlotu medaliu. Šulšecanský pekar Brizan zavišči si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo názumie bychu so viacori sábse pekario vúspiešne na prúhovaniu vosúšku občelili. Všetky vúsledky vozivý Nímsky klebový institút na svojej homepage. A to bych upovisče, kiš namakače cvi dohosči tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Votrania dženca so sunco smie vostanie najprv raz sucho polžišo vysča vedrario dženca ešte raz mročele, nekotre švíjele, snano tešte abo tamne rímanie a živé slibro hýba som je z 19 a 21 stopnemi při sredným vyciku z juha.
0: Šo klopfe, šo beži, so suha a jedže, na pučach a na drohách, doječe si tuž dere tam, že štenca ráno drbiče, je li zamače v zanas ište nekakke pokyvy, kotrož našim vopkadnom systémi dotali ište nestia, potom nás ráne zazvenče, Budyšin 7.34 staje naše číslo, abo písače nám povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Tak lepo takim klinči přichodnete džin finale krabatovie stavizne. Kartki sú jarab oblubované a predstajenia nimale vupšedate. Jutze pak skýčime vám ešte raz ráno šansu sa na našej telefonijskej akcii vo kartki pracovať. Tvočíme vám palce a nedom vám tiež přeradžu, kak to dže. Zase vopčiliče a sobu do vúlosovanského honca přinžeče.

0: Si bielgi nasadem, ja, ja si myslu ništo školi z vas, bys si pšal, zobemu čas tak skuzvač, zo jakle si bielgi našišč, kraba ti to zavies čemu?
1: Kraba.
0: Za přichodnú sobotu 27.6. tož ako je premiéra staví znovu krabače v Kurjavie samoty čonem komcu máme za vás ešte kartky. Tute dživadvo pod tvojim nebiom tež ako je, kajž za ešte leta tiež, nemale dosponie v upšedate, ale pola nás má čas na ešte zbožo. Vumyslíte si proste kus vaske rundčko, pak je nám hač do večera šestčich napísať přes našu internetnú stronu, kýba so vobčeliče so júce rána na telefónovej akcii. Mie s šitkými zaposvanými rundčkami vulosujeme dvojce dve kartce, kýž sú nám kus vaske rundčko napísali, a trojce dve kartce, kýž sú nás čelaku svoje rundčko rekli, potek im júce ráno zazvonili. Do večerju vulosujeme potom júce ráno, a zrobu sú vám lipe basnivo, mám tu tiež nudom přikvat za vás. Hej, lirum larum vertauka, šalka je pona kofia. Tuton by ja netko moja trebač, abo snano tunle, Hama lama rumstata pona nech je mošnička, ja si myslu, to tiež nikomu neškočí. Zvonče tu už na nás a kuzvajče s nami sobu júce ráno našej telefonovej akcii. Môžete si potom dve kartce za premiéru staví znovu krabače v Kurjavie samoty čornom komcu vúdobyč přichodný týdžen sobotu 27.6. Tuta premiéra je. Za váske info, bo čestčich môžete ta núc večer 7. sa zariadovanie potom započne, kýba sa vopčeliče sa přes našu internetnú stronu tiež, tam môžete za mi kuzvač a nám vašu rončko napísač. Veľa úspecha vám!
1: Krába!
0: A vaše číslo za júce ráno, cua mišče Žilič, 0800 37 43 4.

Če sač menšino do sedmih, ja, tu so naše pokive. Čenca je od popodnja 4 do večera 7 dživanička za tykanje pačeru za vojerovsku rejovansku drastu. Dže, v Vojerecach, a to domovinskim domje, to je na Drežďanskej. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zatka so dženca na večer pečich, a to k redženju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobedlarský policist Andrej Kober dženca času od 4 do 6 v domie zahradnického zjazka Pančicach Kukovie. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu zahradnického zjazka pri kloštorskej vodiže sče dženca na zjavné zariadovanie dolej na prošení. Od večera na po 7 tam diskutuje a to na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému miestnu. Kajke je v uviče ve Užice. Dženca večer po takým na po 7 linie to bude. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokova so za tibetijski zbirku v Serbskim muzeju. Votmovina tuta a dalšo zajímavé prašenja na den žeče Juce Serbskim muzeju. Poskyt k verjeđe zorabistika popuču Serbsko instituta je na Juce 6 rječe zvisku z zariadovanjem Kofi v Cioch. Potestvom z Vúžice do sveta. Serbsce misionárojo je téma a staviznáka Serbského instituta dr. Lubina Malinkova podá sa zromadne s zájemcami na slede serbských misionárov v zámorských krajach a tiež ve Vúžice.

0: Zárodníctvom v útvoriu.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.
2: Všetko to potekím hač do smíchanietko, do jako zázbie do tutie vusovanské hodiny, svišíme Franka Veselúze, što nás vieče tu ceny.

0: V Woklecach, tam wot mješo so čera prinja stacija letušie Zadkula Beach Toure. Přes cive lečo nitko budu Zadkulario kóždu punželu šako ze svuchom mobilom v damnej sö. Při dvěma sakomaj so s vami v volejbulu vubičomač a votem rozpravieč a čera na prinju letušu staciju je nedom sta ľudži přišlo. Zadkulario sú prinji raz leca moto za kóždu staciju postajili a podali, a v Woklecach se čera tuž vuladal písané t-shirty. Benno Šota, bytam a to rozkvače.
1: Triko brazilské, argentinské, vizotež nemské a vele druhých se vuladal v Woklecach. Téma tam běše ladajo na světové mistrovstva kopajnce trikoje. Česatky tajky se na Woklečanským športnišču vuladal.
2: Hajmo smo boli se s ministrantami v Rome. A tam smo videli taky fajn alles Roma triko. A tam si ja môj brat nutšli a mus na kajli ten triko echt fajn upada. A bon smo si kupili.
3: Mus smo boli se s môj sotru v Barcelona. Tuk šona tam je na Blitobor. A bon si ja od tajka triko šopa šo. Tam si taky staré retro dávali. Aber jetzt hast du nur Potter geschaut. Ja, Ronaldo cool, dann ist ein Dun. Damon Ronaldo ist das Brasilske.
4: Ah ja, mein Trikot so schon, dann gibt es extra so Highfield Festival, weil das hat schon gerade was zu tun, Stalli. Da ist so eine Maukaskupina, wo die Wokelchanski hingeli. Ist immer dann mein Wokelchanski Logo, Horika. Nasche Männer, einer Liedwag, ist muss ich gut verteilen.
1: Pop, Schettkolle, Beachvolleyballowe, Turniera, Susa, Potom, Schietze, so seinem Trikot, sa Foto, Sestupali. Potom, pak, Gische, Dalle. Finalu běžte můstvě Kokos, vokovo Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze a Živia Měšenca můstvo Manuela Šote. A tuta Měšenca běže na koncu najlepša čera.
5: Já v Praju musmo jara vojovali a teď, když jsme ročo leželi, jsme dále činili a všetci dále vojovali. A naša mentalita dženca jara dobra boha, to ja si musu to lasu dobuli dženca.
1: Koncentrácia je trebna po 4 hodinách hráča, však ve Woklecach veci ktejš ešte tun, abo tam nebúl prečtuješe.
0: Netko pak mira so šice hižo na přichodnú stáciu, menujúce v Ralbicach, tež tam zmeja moto 19 a 90 leta to sú. Toreka šice raz do kamera pala mamu a papu pokuknuč a ladač, što tam hišče tak vysa, sich časa modosče.

0: Apala nas wiezo nie nimo nie tuje dale a to z poeschemi wot Bettine przetoż je miestem a z dupką na poosmich.
1: Serbski rozwóz. Poeschem. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. We Woklecach za šulu běše čera prinja stacija zatkula bič ture 2026. Mústvo Dživja Mišinca vokova Manuela Šote je čera finálu přečivo mústvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyva. Doromade 18. mústvo bě 4 štaflach rao, viace hač 200 posta ľudži bě na športnišče přišlo. Viacore džesatky rajerio a přiladovario je si s dobom triko zdražšivo, to běše menujce moto čerovšie stácie ve Woklecach. Jako přichodne náredže sú rajbičenio, tam je heslo večora 1990. leta. Menšinová rada Nimskeje víta rozsud zviazkovej rady regionálne a menšinové reče európskym markovým pravie Lipe Škitač. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariát zdieli, je rada prostvu viacorých zviazkových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje zajšve piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižnostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém pravi EU zahajíč. Konkrétne nimaja sa zapšieča, vuprajenia abo vobrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nimskeje, kotriž přisúšia Danojo Nimske, Frizojo, Sintojo a Romojo, keštiž Serbia, namovia zviazkové knižnostvo rozsud spíšne zvopravdžič. Šprevinu drohu mies Šprejcami a Novým mestom gminie Šprevinu do netvaria. To je zariadniske súdnictvo dreža na včera rozsudživo. Viacori v obsidžeri o ližunosťu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty v okresa Budušín skoržili. Po ich meneniu by plánovaná droha minehač menšinu jezdného časa lutovala, silne do přírody zapšimnula a ze 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrijnom aj steny Šomaj Hamore a Čorny Pumpe. V okres Budušín chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúť a potom vo dalších kročelách rozsúdžiť. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodnikov regiona je krolec zarodnictvo ve Vudvoju včera svoje poustaljetne v obstače osvičilo. Kež reknu mi, čeka zavoda Kerstin Krolova su lica dotal derje naljetne a letne kvitki předali. Tež kvaso su lica za sovjace vuhotovali hač lonihišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo běhač do 1931 džil vůdvorskeje kobvanje. 1976 je závod do krolec ruku přešo, věci k těmě slyšíče cibilky na osom. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu 5 šva zvote vo písmo vúdobyva. Minené týdženie Nemský klebový institút Budešinie na pústa všelakých klebov a cautu prúhovov. Doromady 12 pekarniu z Budeského a Zorilského vokrysa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezvo. Kupkec pekarnia vúdobyl si s rožkovým a ponožitným klebom, rovne tak kaž s dvojnými cautami zlotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo nazvime byšu so viacore serbsce pekario úspešne na prúhovaniu vosušku občelili všetky vúsledky vozivý Nimský klebový institút na svojej homepage. A to byšu naše poješče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca votrania vostane vici, kojte mudre nebio a slunco tu Budešine znajmenša, potom bihu dňa ze zapada za so pomročene, zdžilajšče švíle a s blakami tiež rímania možne, a to šopši maximálne 21 stopňach.
0: Geht schon prosto na Autodrose a Stiri atos mir Sorjels, mir s Budeschinom Vukodom a Wuspokom, dam sti skunzovane jesjit wo na lewe jesni, dam potek im Geetschbuitsche na a Stiri, s mir Sorjels Budeschin Vukod a s mir Wuspok, schit dam sti defekten jesjit wo na lewe Czare.
1: Serbski Roswurst.

A što je naši domi znje tak los, k tomu netko pokive. Dženca je od 4 do 7 dživanička tykanja pačerju za vojerusku rijovansku drastu. Dže? Bezo v Vojerecach, a to v domovinskim domje, tu nie na Drježdžanski. Domovinska skupina Pančice Kuko, ta zetka so dženca na večer pečih k ređenju při pomniku Čišinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vobydlanský policist Andrej Koba, a to dženca, od 4 do 6 v domie záradnisko z Jaska Pančicach Kukovie. V naloku MIT Budušin a CDU skupinu záradnisko z Jaska při kloštorské vode sče dženca na zjavné záradovanie dolí naprošení. Od večera na po 7 tam diskutuja na tému od Brunicového regiona k Zakytovanskému místnu. Kajke je vůbíče ve Úžice. Čenca potekým večer na posledních linie. A dže ležite k Moch Island a Mirčink Lake a štokuva so za tibetský zbierku v Serbským muzeju. Votmu na tuto a dalšie zajímavé prašenia na den dječe Júce Serbským muzeju poskyt k vrede zrabistika popuču Serbského instituta je na jucejšie srede zvisku se zariadovaniom kofi v cioch. Po tesvom zvúžice do sveta serbsce misionárojo je téma, na kotruž staví znáka dr. Lubina Malinková přednošuje. A s tým je 3 betlky na 8. Serbský rozvoz praje dobranie.

0: jutze kvasno džen, a ještě žádný dárik. Abo ještě žádnou ideu k dní mačerie. Abo chceš so slubič a trebaš něco, štož v útrobu zveseli? Věc, čo já měňu. Starostče so zminu, když hladaš na čerste kvěčel abo na bujněk, či je co květku zarodže. Dlňož čas za zarodnictva zavěstče před slohke nebyli, je so krolec zárodnictvo v údvorju přes 5 let 10 překusovalo. Včera su to svědčili a raz nesu květky krepili, ale šklinčku zbinili. A Bettina Wenderotova by budla.
1: Skupinka sobudživačerjuci je zbíjeru nepříšva a postruví svížnu žonu květkacem šače a jej vútrobne gratuluje. Tak, kež se v ľudži zblízka a zdáloka to dženca činia a so znevesela. Kerstin Kolova je hevák v džincach a dživanský fali popuču, štípa tu a kopa tam. Za svedžen sú rostlinanie vúromovali a vúredžili. 15 let je mač cioch doroščených dječí mestom šefina. S príchodným aj staršíma je so 1976 šo započalo. Potom zostaj Erhard a Gisela Krolec najvúbším NDR-ským času z Michendorfa pola podstupima sem prišvoj. Příčina – převzač zárodnictvo. Svojbný závod se sezonovými mocami měješe v osebě letách v okolo 2008 mocně stůjnče konkurencu vojovač. Manželský René doběše si jako vodža LKV a druže dživo pytač a Kerstin Krolová startuje poslední pospět závod vukovač. Před 10 letami namaká se potom floristická mištaka Klaudia Lochová do závoda. Za Kerstin Krolovu, kež sama praje, největše zbožo. Žona z útrobu za kvitky a potom ještě ze serbské.
2: Je můžu rejně kreativně být, ano? Když jen to lubuje, já se všetcím zocová ráda s rožami, s kvitkami džovač a když jen to borbu lubuje, kde s ľudími ráda je a jen vidí, ka veselo niko to jsou a tě džakovne, to je já rejně. To rune jo pola nás, já rejně jo. To je hejtina, kajž ve myšče, ty pšinduc, já jich myč a jsou zase pryč, jo nik pomaku těch kupců znaje a když jen vy tu na tom kvitčel dostane, po něj na nižo vy, tím se te borbu lubí, tím se te kvitky lubí a tak může jen to individuel na tu osobu činč.
1: Znano je to jeden z klučů, když kupců do údvoja vábí.
3: Ta co atmosféra, jo, ta blízko štej, a jen to by ty lidi jo podpěrač.
4: Ale tyž tak, tyž a třeba mít rány kvěček, náhodný nám za niko, já v ráde přijdu.
5: Za mě šetce z Nogrole, co šetce byly na dobrá adresa. Sprina, já z Krušic přijedu do krutky půjče, abo tyž, když přijedu ze Zdělan, abo ze Spančic, to šetce krole, co níže jo, ty središča. Já se ženy nejsem jole nikak poznal s tom obchodášva. A netko se tom obchodíš, tak já vůhotovaný. A budeš jen dárek třeba, že dostaneš všetce dobré ideje ještě, abo oni tebe podpírají a při zapakovaní na pakčík a když ty květky jsou vnucké, aby jen dobrý pís, also já si kvalitu tom obchod.
6: Zromanoš byla tak, co rejšo jo, jo, no.
7: Na květky, když je na roběre, to jsou všetko, že leto, nemá leto samsne. Macošky, abo boživočka. Also ja šetci jo jedu, když ja nikdy ništo trebam, když ja jem jen kvičel trebam. Stajne jo po kolec.
1: Tak može po takim vupadač, když vozme zmužita žona votešky zavoda do hošče a dalši so přibliža. Štú a hač rianoho dňa nechtu zárodnictvo pšeuza, to šefina Kerstin Krolova dženca hišče rec nemože. Miestom pak zladuje pozitívne do přichoda.
0: Krolec zárodnictvo svedčeše včera po 100-letnom obstače. Bettina Wenderotova, by podľa.

0: syn so k nam, spiošu hodne Nikol Simonova a kemni sednova a postupiva jeson jedko tež Bettina Vendorotova.
1: Polícia z G.
2: Dokiš nie jedenacice, či letný šofér Forta nedželu čovanú amplu obkeč buval, je so na kšižovaní šuva vojerecach nezbožo stavo, dvajacice, či letný vodžer Favia Tuareka, kiš mierše zelenú svicu zrazu menujce do Forta. 20 letný sobu jeduce Forta bu lohce zranené do korunie dojezené, policia zvistší, zobie pozdatné zavino a nezboža alkohola piju testu unese menujce hodnotu nimane 0,7 milu alkohola u krii, doromady je tam škoda nastava niedže 30 000 euro. Sobotu rano je 26-letný vodžer Honda Civica na B660 mes narčom a čornym kumcom z nezbožiu. Vun bez dotal neznatý je pšičiny pši odbočce Piskunia, to je přemyslový areál nedaloko čornokumčanského dvorniša. Nalivo z drohy zajú a doštoma prasnú. Šoféra doberú Češko zraneného s helikopterom do kliniky dovesť a tam je škoda nastava nimale 10-40 euro. Nedželu popodňu je policia Kamencu šoférku Toyota kontrolovala, dokelž neobsiedžeše 66-letná žanú pfačivú jezdnú dovolnosť je zastojnice za kazachu Dalejič. Podobne budešine tam by jeden a postaletný bez flepov popuču se svojim Hyundaijom, tež za neho by jezba na blaku nima.

0: stajnje šo zrozumič, štož so politiskih narječah abo sudniskih jednanach praji abo pisa, to nie je veze lohko. Jeli nie su runje politiske vedomosti studoval abo svoj master bi vielčenju. Zaušich trujich je netko svetlešku na koncu kurja ve vidjeć, Petina.
1: A ecele prave Sakska Vustava menuce existuje vo dženstnišeho tež lohke riči. Z jednorenu verziju cedža krajnem seme dreža nach pšetstajič, a tež prezident Alexander Dirks rekne MDR, přesto budže ústava za ište viace ľudí zrozumlivá a přístupná, za to ju však máme. Dirks úzbiene každé vobydľame vidieť, kotre prava a tež vinovatosť, čo má tu Sakske. Von sa netko nádžia, zo to tež jace dovere do demokratie přinese.

0: je na podživečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Ve Woklecach za šulu biše čera prinja stacija zatkula bičtoru 2026. Mustvo Dživja Mišenca vokova Manuela Šote je čera finalu přečivo mustvu Kokos s Matejom Koborom a Matejom Nukom dobiva. Doromade 18 mustvo bi štyrio štaflachavo, viace hač 200 posta ľudí by na športnišče přišlo. Viacore džesatky rajerijo a přiladovarijo je si s dobom triko zdrasčivo, to biše menujce moto čerovšie stacije ve Woklecach. Jako přišodne náredže sú ralbičenio, tam je heslo večora 1990. leta. Menšinová rada Nimskeje víta rozsud zvierskovej rady regionálne a menšinové rečo európsky markovým práve Lipe Škitač. Janek Vočer má nadrobnosti.
3: Kajž menšinový sekretariat zdieli, je rada prostvu viacoroch zvierskových krajov mez druhým Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holsteinskeje zajšv piatk přiuzava. Gremi namovia s tým zviazkové knižostvo iniciatívu k trebnému vodosponeniu postajeniu vo markovém práve EU zájič. Konkrétne nemaja sa zapšieča, vuprajenia abo obrote z menšinových a regionálnych rečov ako škytná marka zapísač moc.
2: Menšinová rada Nimskeje, ktorýž přísúšia Danojo Nimske, Frízojo, Sintojo a Rumojo, kajštiž Serbia, namovia zviazkové knižostvo rozsud spíšne zvoprodžič. Sprivinu drohu mes Sprejicami a Novým mestom gminie Sprivine do netvaria. To je zaredniske sudnictvo Drežanach včera rozsudživo. Viacori v obsidžerio ližunosšu a přirodoškytný zviazk BUND byšu přečivo projekty vo krysa Budušin skoržili. Po ich meneniu by planovaná droha menehač menšinu jezbného časa lutovala, silne do přírody zapšimnova a z 30 miliónami euro kytro droha byla. Za přivosovariu je nová droha porno tomu lepší zvýsk k industrijnom aj steniščom aj hamore a čorni pumpe. Vokres Budušin chce vo podstatnenie vúsuda vočaknúč a potom vo dalších kročelách rozsudžič. Kulovská kupkec pekarnia je si aktuálnym prúhovaniu pečva zlote vo písmovu dobyva. Minené týdžin je Nímsky klibový institút Budyšine na pousta všelakých klibov a cauto prúhoval. Doromady 12 pekarniu z budyského a zoreckého vokresa je svoje produkty dobrovoľne k hodnočeniu přivezlo. Kupkec pekarnia vúdoby si s rožkovým a ponožitným klibom rúne tak, kaž s dvojnými cautami zlotú medaliu. Šušičanský pekar Brizan zavisčí si sliborný pečat za viacore pečva. Hižo na zimie byšu so viacori sapsy pekario úspešne na prúhovaniu vosúšku obdželili. Všetky vúsledky vozivý Nímsky klibový institút na svojej homepage. Ze svedženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je Krolec zarodnictvo ve Vudvoju čera svoje postaletne vopstače vosvičivo. Kež reknu miječelka zavoda Kerstin Krolova, su lica dotal derje naletne a letne kvitki předali. Tež kvasu su lica za sovjace vuotuvali, hač loni hišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. Krolec zarodnictvo by hač do 1931 džil vúdvorskeje kopvanie, 1976 je zavod do Krolec ruku přešo. A to byš upovisče, kýž namakače tež na internetných stronách a na darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca so svunco smie, vostanie vici, kojte bihu dňa, potom pšindu mročele, hač tuna bo tamnu kapku dešča išče sobu nesu. Haj, vidíme, ale pševlejac nepšinže, tak znamenča vedra rioprája a to šo dženca pši maximálne 21 stopňach.
4: Kečbuna a 4 smie zorjec, mie s Budušinom, Vukodom a Vospokom tam stojí skoncované jezdžidvo a to na levej čárie kečbu pod takým a 4 smie zorjec, mie s Budušinom, Vukodom a Vospokom na levej čárie tam skoncované auto stojí.
1: Serbský rozvoz.

0: Astanas mieće tiš vizbožva při našej telefonovej akciji. Buda by čako možeće si kartki za staviznu v Krabače přichodny tydžin v čornym kumcu. A na čo dokładnie smieće so tam veselič, o tym je so Lydia Maciejowa hižo raz z Gabrielu Linakowi dobrý dušu pozadku rozmawiała, a tyž do hučby inscenácie hižo raz posłuchamy.
1: V cečim džilu Krabatoje stavizne v Kurjave samote so nuje postave na jevišču jevja. Vurlavy, mystiske žony z lesa, su to delno serbske bajove postave. Režiseri a autori stavizne peča 40-letnemu Michaeli Kuni z Drešan je serbski autentiski raz važny. Tohle ste i stajne tež v zvisku z Gabrielu Linakoj, županku ve Vojerecach.
2: A za ten režisér je tak potrebné za tých Serbojov. On všetce me kontaktuje, mu rečíme, što je jo v okolíne Serbsko, vážne tradície, narožky a také nešto. Za to kus autentist sa tež, jo.
1: S novým režisérom a novým titulom je sa celý raz Dživadva v Čornom Kumcu polepšil. Do toho bych u Krabatu svedženské ry husto trochu vúsmešovať sa napšetko. Čo Serbam, tak Linakova. To je sa zajšvedci let zmenivo.
2: Čo sú to tam serbské slova predko reče, nesme ženy nešto zrozumiva. To sú kajž to písané bolo, tak sú oni to vorekovali, kčešan, hno, sú oni krečan prajli. No. A poslím, ja mu tam švátom jedna človek za zoketasni.
1: A z toho časa je ona pri prvných probách sobu podľa a podpira nemskorečných profiov a vonných rajoriov pri vorekovaniu serbského texta.
2: Dun Krabat pokáža z Hamburga, hat der Murderhanker des Duisburger, das ist schon jemske, aber das Wutschuja, so ein Apostlet, der Tag der Rio, so ein Goll, ja, so ein Jespischi, so der Jane Matschana Ritschne Nesu.
1: A to schak je potom tisch, wie es nattig Stutschkach, gai schwerse Legenza zwischitsch. Gottrusch Spiva wohne Reihe, Marcel Walter. Mimo serbsko spieva sa tiež serbská vojorúska drasta jevi hotvenče sú trivne a tiež tam je Gabriela Linakova s pomocou.
2: Also musíme tak poko 15-16 hotvacov, musíme tak od spočiatka tak činili, sa skúšli viesť sa ju vokovo vojorec, nič tu podľa jo. Z Spal, z Česka, z Britni.
1: A v drastče raja a spieva ja. Za nové skomponované spieve je Linakova serbské stučky spisava. Kajš ve finálnym spive vočinče Kurjavu, rajstý nebel auf. Na večeru spiva so pšipodla prajene laj.

0: Dopfuschen. Genau, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt Dikai.
1: Ze serskim postrovjenim jo se zachopiło za ukniku čišije ridonje zakvatnije šule Wandelhof ve cárny gostje gano vesebne drogovanje přes Vúžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görne Bota Vúžica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerowa ze Zvego Komorowa z tej ulicu Vave vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo nykus do cárnego halštrova přišel, jo mier togo projekta. Hanka Rjelcina převiežo tam małe rěcne kurs se žišimi a nazvucu jo z nimi spiju.
3: Ten cíl toho projekta jo, může pat, až te žiši nazgniju, aby slyšaju napšaudu cesto prijedny raz v Serbach. Vezvem komorov je samým, tam v nynin to také južo kšac něco věže, abo tak. Ale my sme také byli napríklad v Cárnej Gezde, alebo také v Vuchovie, v Lauchama, a tam je to pon, tam oni napríklad veľa nevieže. A tak sme mygali im nieco pýdaš v tom, a jo, ja si myslím, až majú hni vegin špos a my také.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Da kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicujo Monika Auerowa. Južo sedem zaredovanjo ste letosa pševjadvej, projekt se spešujo přes krajne a zvezkove sredki. Přiduce tyžin v autoru, ast vrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerowa hyšči raz s projektom v zakvadnych šulach ve svem komoru jeduce. A ulicujo te žišam vo Serbach.
0: A jetzt haben wir es mit

0: Jużo pieš adważas šaliet, dajo rečne centrum vitaj ve hošebusu na žulojske droze. Jano dvě minuše vet dolnosaskego gymnázia jotam miestno, žož živaju kúšte žijen za tu sasku rec ve žišoniach, hortach, ve šulach a familiach. Sletne stvrtk jo RCW pšose na svežin, a to na dňu serskich pedagogo. Na tom dňu dajo předsednico, což nesmejo žedne fejlovaš. WC, wir Gregor Klim.
1: Hör nicht nur Toto.
2: Wettkowaka Yvonne Skolzenjolz, wett Jishonje Villa Kunterbund, Pschicherteke, Glattie, Torte, Pschätze, Rada, Najen, Pädagogo, Dokolasch, du, Dajo, Pschätze.
3: Ja, alle nits tagjelike Torte, alle Fumina, drugimi, Kollegami, ja, atem Programm, ja, jägin, jägin.
2: Normalnie majo na dniu pedagogu daleku wolnie. Nento majo svišiš, peša dvaža z čalet, dajo recne centrum vitaj v Hršobuzu, teke druge so dla toga obšišli.
4: Ja som Iva Švultjenova, ja som vjednica v Berkovih, v Hrše. A nento ja som hol na tom rednom svišenje. A te drugi razi my sme ho za daleku wolnie, abo za materiale gledaš a tak dalej.
5: Ja som Knieni Vilkova, pehadam z Polskeje. Ja som Ceptáka v Janšovicach Pecajčo. Pred dvema letoma som môj studium za sorabistiku v Lipsku dokončila. A o, vítaj centrum je, ja som miela kurze na zachopienku, ten intenzívny kurs. A pen, ja som o uknula za môj studium. My sme mieli šakorakie předměty, řecná praxa a stavizny, serbo a kulturu a tak dále.
2: Kito Elaja byl prédný vědnik řecního centruma před k pěša dvaža z čalit. Ven běží, jak jo se živo RCV v těch letech rozšerjalo.
6: Produkuju řecné materiály, živaju vylezy s uknikám ve Pozninách, řecné ligva mají. A také te dali kubvani, ty šišunicu, ja myslím, dere bieži.
7: U mě nie sú hinakšie akutenca, až v nekodach šulach neovece serska úcpa, s tým musíme sa nekak meriš, a také materiály sú hinakšie nento, musíme nové materiály nažívaš, přimejone nové mucasoju, modernejšie materiály a tak dále. To musíme sa přimeriš tým umeninám.
2: Tak Ronny Bernd Melcher, ven vet leta 2019, čo recné centrum v Hršobuzu navedujo. Až sa to živo zmenio, k tomu přigosujo předsedary domoviny David Statnik.
8: Myslím, Rizne Centrum Žinca nejovece jano jana institucija, kotorož knjigby producirujo, ale Žinca vížiš vece a vece tekete projektne živojo vážne a ze s tým projektnym živom tekete Rizne rume. A to je nieco, což so ho veľkým sensibilne cyni, máme jo šakých sobuživacujúcich, kotorož na to gledajú, až máme tam ten přístup. A ja si myslím, až jo teke popšavom ten Rizne Centrum hove Dolne Vúžice na ideálnej situácii, dokož dva menšiny a ty se ve Dolnosiarským gymnáziu žež máme také ten serský příchod a my vieme až to z tých rycu rovno neho všetko všetci tak ľahšie, ale ja si myslím, až nebyl my ten rycný centrum mieli, by to bolo veľa šiešo bolo.
2: Vesebne to projektové živo se serskými familiami sú bez lietných lietach mecovali, zakronite za to je také soboživa šeri Oleg Dragova.
9: A to mi je ľahšie veľký na učobie, te familie, žeš se serska rec za malé žiši, ako mamina rec, dalej dala. A ja se myslím, také te familie, veľkým rád to přiuzeju. Te naše zmakania nie sú pšavidlovne, ale sú dosť cesto. Ja by se žicil, až sú ešte cestčej. Felujú miest naš ideje, a za všechny naraženia jsem přece děkovný.
2: Jano s jadným recným rumom tak pšavě dali nížo a tenio net pla recního centruma. Někdy dají co na blízkost k Dolnoserskému gymnáziu přece méně úkníkov bydlí v Dolnoserském internáše. Ještě raz Bernd Melcher.
7: Máme nento tu situaci, až na já, te starší rad věci ne dají svoje žišího z ruku kroni mas tak dokolaš nekotara žiši se naš pek šeli pšiš ale starše ne dovelju na psikvat ja tak ne to máme stela lepše zvisky abo to šaki smero až my go kušte žen aber kušte stundu s busom je doma je to ne tak ak ne nas
2: Na svěženě pak nejsou stojali šikne, tožte aktuálne upomínania ve fokusu, se s kterými šmuse Rěcne centrum zavěstče vejováš, přemávo ceptarjo, přemávo žišonicu. To nejoprek pěša dvažastša let bylo jinak vě ještě kýto jela.
6: Tak jsme byli veli duce v těch vjázkách, v těch šišoniach a jsme tam bavili a natvarili te prvné kupky. A z dobom sme také gledali, že namakáme nových žišovnicov, dokoláž je to ten najvážnejšie bylo, až ich môžeme Rěcne ukupovať.
0: A to vestanjo dali nadauk za Rěcne centrum Vitaj v Hožebusu. Pieš a dvažasča lietne jubilej Rěcnego centruma Vitaj sú svišili sobu živašerky, pedagogi a pedagogoki z lietne stvrtk v Hožebusu.

Kultur- und Povestim am Ninto Savas. Filme Maje Naglovee a Juliusa Günzeler stojen Ninto online. Transformacije krajine, venujose aktualne magazin Unikatos, čelaka MDR, s krotkimi filmami. Am jazenimi jove aktualnem udašu teke tvorba Maje Naglovee a Juliusa Günzeler. Film Blaubeeren, černe jagode, z spienkots Edith Akitom a rozgronos umeocoma. Udaše jo hyšči až do maja 2007 advažasča ve mediatece MDR vižeš. Grotk sviši 700 pěš advažaste lieto svojogo obstaša. K jubileoju uvová to mesto filmové ubežovanie za kúštego v tom mesče. Frist zapodaša se skoncujo 2. julia. Teke šulcka redonia abo tuaristvo mežo sobu gotovaš. Moto jo našo mesto, našo čojenia. Obšimie štiete filmiki spominania nejlubše mestna, žicenia napšichod abo nieco ze šedného dňa. Vážne jo, až filme nesú dlej ako 15 minútu. Na koncu vodujú pasujúce přínosky uzvolované a gromadu zčígane a z toho dynastáš vetmeniajúce film. Jednotlivé přínosky budú také pokazáš ako krotké filme. Postčelčo přínosky z mailku na veranstaltungen@skk-spremberg.de abo vtedajšo je v Grotkojskom Spreekino. Mytovanie nejlepšieho filma bužo 9. septembra Sieger 60 v Spreekino. A teke hoci, nedajú se Grotkojske lumpovaš ze svojom velikem jubileju. Teke škötové kortky se zvosebnými grotkojskými motivami nento majú. Miaze motivami jo teke serska družka v grotkojskej serskej drastvie a serski pobrač. To dre jo predne raz, až serske motive sú vížeš na škötových kortkach. 13. julia bužo z šišćanja Carta Mundi librovaš kortove graše Spremberger originale. Za 7 euro pješ advažas čacento budu napšedajn, a to janove turistiske informacije v grotku na Marku. Prednes javne turnir s temi kortami bužo pješ advažas tego julia. Sieger 11 v gostčincu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo v sletných 8 letach přijdu gerce šakých žanrov do mesta, aby zgromadne svešili zachopk leša. To bužo na 5 miestnach v kino Klause, v restaurange La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausojc kempingovém parku při Borglinje. Muzika tam na tých miestnach šuži grajo v Sieger Styrich, teke športové vyrážk bužo na tom dňu v Lubinje ga bieg na Grodojskej kúpie.

0: ДВД. Царский програм. Царский програм. Концерт.
1: Musím přijudat, že jo, čochu pozna gratulácia za jednu krádu úspěšnú a cestčonu európsku muzikáku. Slovakská violinistka Andrea Šestáková jo vordovala v nálešu 5 a 70 let stará. Vna porada ze slovakského města Michalovce studirovala jo v Bratislavie, v Moskvě, Weimaru a Polsky. Vna jo bola predná muzikárka ve Bratislava kvartéše, to jo už o nieco. Ale jej pšaua kariéra jo napšaudu startovala po politickém převroše, ako jo bolo teke lášče za umielcovky z podzajča drogovaš. A to jo Andrea Šestáková užívala. V nímske, v turkojske, francojske jo bola, na afrikánskem kontinente a v azijske. Jeje nová domovňa pak jo vodovala Španska, žož jo čižasča liet bola koncertová mesterka a umielska viednica filharmonie v mieste Malaga. Až do jeje rente 2022 žasča. Hyšči žinca se angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za Žiši. Nento pak přijdu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo ve 80-tych letach jo interpretirovala net cewe red serskich komponistu. Styri a živi žaset jo zagrała sledujúce nagravanie zgromadnie ze státnym orkestrom Brno. Tekty sú obstajali dobre zvisky serskiego rozkvosa do Bratislave. Jej stil sú opisali přes ciste kultivirovane zúk, virtuositu, dokradnosť a temperament. Svyšiš o sami ninto, te přijduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violínu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obrazy kaž Povič, Axel Libocove Gorcoše, ma kradu lyriske pasáže a užívajo citáte ze serskej ľudovej muziky. Viele viasela.

0: Doppelschicht. Genau, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt, Vitae.
1: Se serskim postrovjenim jo se zachopiło za ukniku čišije ridunje zakvatnije šule Wandelhof ve carni gostje gano vesedne drogovanje přes Vúžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görne Bota Vúžica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerova ze Zvego Komorova ste ulicu vave vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo nykus do carnego halštroa pšišev, jo mir togo projekta. Hanka Rjelcina převiežo tam małe rycne kurs ze žišimi a nazvúcu jo z nimi spiu.
3: Ten cíl tego projekta jo môže pať, až te žiši nazgniju, aby slyšajú napšaudu cesto priedne raz v Serbach. Vezvem komorov je samým, tam veni nento také južo kšac nico vieže, abo tak. Ale my sme také byli napríklad v Carnej Gezde, alebo také v Vuchovie, v Lauchama, a tam je to pon, tam oni napríklad veľa nevieže. A tak sme mygali im nieco pedaš v tom, a jo, ja si myslím, až majú veni vegin špos a my také.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Dann kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicujo Monika Auerova. Južo sedem zaredovanju ste letosa pševjadve, projekt se spešujo přes krajne a zvezkove sredki. Přiduce tyžin v autoru, ast vrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerova hyšči raz s projektom v zakvadnych šulach ve svem komoru jeduce. A ulicujo te žišam vo Serbach.
0: A jetzt haben wir es mit

0: ВВВ. Царский программ. Концерт.
1: Musím přiudať, že jo, čochu pozná gratulácia za jednu krádu úspešnú a cestčonú európsku muzikáku. Slovakská violinistka Andrea Šestáková jo vodovala v nálešu 5 a 70 let stará. Vná porada ze slovakského miesta Michalovce studirovala jo v Bratislavie, v Moskvě, Weimaru a Polsky. Vna jo bola predná muzikárka ve Bratislava kvartéše, to jo južo nieco. Ale jej pšaua kariéra jo napšaudu startovala po politickém převroše, ako jo bolo teke lášče za umielcúky z podzajča drogovaš. A to jo Andrea Šestáková užívala. V nímske, v turkojske, francojske jo bola, na afrikaňskem kontinente a v azijske. Jeje nová domovňa pak jo vodovala Španska, žož jo čižasča liet bola koncertová mesterka a umielska viednica filharmonie v mieste Malaga. Až do jeje rente 2022 žasča. Hyšči žinca sa angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebne za žiši. Nento pak přijdu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke graua serske tvorbe. Južo ve vesem žasetych letach jo interpretirovala net cewe red serskich komponistu. Styri a živi žaset jo zagraua sledujúce nagravanie zgromadne ze státnym orkestrom Brno. Tekte sú obstajali dobre zvisky serskego rozkvosa do Bratislave. Jej stil sú opisali přes ciste kultivirovane zúk, virtuositu, dokradnosť a temperament. Svyšiš o sami ninto, te přiduce 12 minuto, gaž Andrea Šestáková grajo vet Jana Pavoa Nagela jogo koncert za violínu a smyckové orkestra. Ta tvorba stvorio obrazy kaž Povič, Axel Libocov, Gorcoše, má krádu lyrické pasáže a užívajú citáty ze serskej ľudovej muziky. Viele viasela.

Teuer Bürokonzert sa violino as Mützkowe Orchester wird Jana Pavoa Nagela. Specialist scho Statno Orchester Brno pod navedovaním Jana Chlebničeka. Violino jo grauer Andrea Šestáková.